Stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

dřív, než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Napríklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak pán.

snáď. Vždy víš, šťastie je krásna vec. Šťastie je tak krásna, že pichová vec, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Modrýma cibulkama tapety parmazán. 5 kilo hranáků nebo džinsy Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.